0: Môj rytmus leta je Fan Rádio.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

Stvrdzuje, že grv chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mýdlou ze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.